já o tempo vai ser possível. Se esse for um cenário plausível.

I'm used to it by now. Just breathe.

Sýnej s Rádiem B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Je 7 hodin na Rádiu B. Dobré ráno.
1: Žádný kecání, jenom čistý a poctivý funky. To je pořad Terapie funkem a právě začínáme.

Rádio Béčko. Bity tvého srdce. Rádio B.cz.

Radio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. Ústavní právník Ondřej Preuss z Univerzity Karlovy tvrdí, že prezident Petr Pavel má reálnou šanci uspět se svou kompetenční žalobou proti vládě vedené Andrejem Babišem. Tato žaloba se týká neúčasti prezidenta na červencovém summitu NATO v Turecku, což prezident považuje za neoprávněné rozhodnutí vlády. I kdyby ústavní soud rozhodl v Pavlovu prospěch, není zcela jasné, jak by bylo možné donutit Babišovu vládu, aby Pavla zahrnula do delegace. V horkém letním dni se obyvatelé Prahy často vydávají k vodě, přičemž mezi oblíbené cíle patří Podolí s rozlehlým plaveckým stadionem. Tento stadion, navržený architektem Františkem Podzemným, byl otevřen v polovině 60. let. Na místě bývalé cementárny už přes 6 dekád slouží jako místo odpočinku a sportu. Ředitel Národní centrály proti terorismu Břetislav Brejcha varuje, že rodiče jsou nejslabším článkem v boji proti násilí ve školách. Zvýšený počet nebezpečných situací řeší i případy spojené s extremismem a kyberkriminalitou. Například v Pardubicích došlo k žhářskému útoku a skupina mladistvých extremistů plánovala závažné zločiny. Hnutí Naše Česko, které založil jihočeský hejtman Martin Kuba, se rozhodlo postavit kandidátku i v Ostravě. Lídrem bude 61letá Ivana Lucáková-Nesétová, aktuální krajská předsedkyně tohoto středopravicového hnutí. Toto rozhodnutí přichází v období rostoucího zájmu o místní politiku před komunálními volbami 2024. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.
2: Pifoviny každé úterý a neděli na rádiu B. Vítejte v Pifovinách. A rok se s rokem sešel a je tu čas na další best of.

Je 9 hodin na rádiu B. Zprávy na rádiu B. Ústavní právník Ondřej Preuss z Univerzity Karlovy tvrdí, že prezident Petr Pavel má reálnou šanci uspět se svou kompetenční žalobou proti vládě vedené Andrejem Babišem. Tato žaloba se týká neúčasti prezidenta na červencovém summitu NATO v Turecku, což prezident považuje za neoprávněné rozhodnutí vlády. I kdyby ústavní soud rozhodl v Pavlovu prospěch, není zcela jasné, jak by bylo možné donutit Babišovu vládu, aby Pavla zahrnula do delegace. V horkém letním dni se obyvatelé Prahy často vydávají k vodě, přičemž mezi oblíbené cíle patří Podolí s rozlehlým plaveckým stadionem. Tento stadion, navržený architektem Františkem Podzemným, byl otevřen v polovině 60. let. Na místě bývalé cementárny už přes 6 dekád slouží jako místo odpočinku a sportu. Ředitel Národní centrály proti terorismu Břetislav Brejcha varuje, že rodiče jsou nejslabším článkem v boji proti násilí ve školách. Zvýšený počet nebezpečných situací řeší i případy spojené s extremismem a kyberkriminalitou. Například v Pardubicích došlo k žhářskému útoku a skupina mladistvých extremistů plánovala závažné zločiny. Hnutí Naše Česko, které založil jihočeský hejtman Martin Kuba, se rozhodlo postavit kandidátku i v Ostravě. Lídrem bude 61letá Ivana Lucáková-Nesétová, aktuální krajská předsedkyně tohoto středopravicového hnutí. Toto rozhodnutí přichází v období rostoucího zájmu o místní politiku před komunálními volbami 2024. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.

Yeah.

tvýho času, času. Zvyšuješ mi dosah, brácho, brácho. Viděl jsem tvůj algoritmus, chtělo se mi plakat, plakat, plakat, plakat. Na trolí farmě vypěstuju mrkev.

0: Je 10 hodin na rádiu B. Zprávy na rádiu B. Ústavní právník Ondřej Preuss z Univerzity Karlovy tvrdí, že prezident Petr Pavel má reálnou šanci uspět se svou kompetenční žalobou proti vládě vedené Andrejem Babišem. Tato žaloba se týká neúčasti prezidenta na červencovém summitu NATO v Turecku, což prezident považuje za neoprávněné rozhodnutí vlády. I kdyby ústavní soud rozhodl v Pavlovu prospěch, není zcela jasné, jak by bylo možné donutit Babišovu vládu, aby Pavla zahrnula do delegace. V horkém letním dni se obyvatelé Prahy často vydávají k vodě, přičemž mezi oblíbené cíle patří Podolí s rozlehlým plaveckým stadionem. Tento stadion, navržený architektem Františkem Podzemným, byl otevřen v polovině 60. let. Na místě bývalé cementárny už přes 6 dekád slouží jako místo odpočinku a sportu. Ředitel Národní centrály proti terorismu Břetislav Brejcha varuje, že rodiče jsou nejslabším článkem v boji proti násilí ve školách. Zvýšený počet nebezpečných situací řeší i případy spojené s extremismem a kyberkriminalitou. Například v Pardubicích došlo k žhářskému útoku a skupina mladistvých extremistů plánovala závažné zločiny. Hnutí Naše Česko, které založil jihočeský hejtman Martin Kuba, se rozhodlo postavit kandidátku i v Ostravě. Lídrem bude 61letá Ivana Lucáková-Nesétová, aktuální krajská předsedkyně tohoto středopravicového hnutí. Toto rozhodnutí přichází v období rostoucího zájmu o místní politiku před komunálními volbami 2024. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.
1: Hoď se do klidu s rádiem B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi.

0: Filmové novinky
1: na Rádiu B.
2: Craig Gillespie, známý pro své filmy jako Lars a pravá holka a Já, Tonya, přináší nový pohled na superhrdinskou kinematografii s filmem Supergirl. Jeho vášeň pro postavy na okraji společnosti činí z tohoto projektu fascinující příběh. V rozhovoru se svěřuje, že by rád znovu spolupracoval s herečkou Millie Alcock, zatímco jeho budoucnost v režii DC filmů zůstává nejistá. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Líbí se vám adrenalin fotbalu a chcete se v něm zapojit? Odpovězte na naše otázky k mistrovství světa ve fotbale a vyhrajte skvělé ceny. Máte čas do 24. června, takže neváhejte, fanděte a soutěžte. Martin Nečas si poprvé vysloužil ocenění Zlatá hokejka a svůj triumf věnoval svému nemocnému otci. Reprezentační útočník a hráč Colorada se stal novým vítězem po letech. V závěsu za ním skončil osminásobný šampion ankety David Pastrňák z Bostonu a Tomáš Hertl z Vegas obsadil třetí příčku. České fotbalové reprezentanty čeká rozhodující souboj proti domácímu Mexiku, které na mistrovství světa zatím nepoznalo hořkost porážky. V nadmořské výšce přes 2002 100 metrů nad mořem to bude výzva nejen z hlediska fyzičky, ale i psychiky. Diváci mohou utkání sledovat živě na ČT Sport Plus a držet našim borcům palce. Čeští hokejbalisté oslávili fantastické vítězství na domácím mistrovství světa v Ostravě, když Slovensko přemohli 3-2 po samostatných stříleních. Hrdinou se stal Jan Čejka ve třetí sérii a tak stále vedou tabulku skupiny A o 2 body před Kanadou. Další výzva je čeká proti Američanům ve středu od 17.30. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio.b.cz.
5: Kalispera.
6: Kalinichta.
5: Kalinichta. Now you say good morning, good evening.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Vážení posluchači, dnes se podíváme na svět automobilismu. Ruští motoristé čelí rostoucím cenám pohonných hmot a reagují nasazením pochybných palivových tablet, které údajně snižují spotřebu. Přestože tyto tabletky slibují úsporu paliva, odborníci upozorňují na jejich nejasný účinek. Opatrnost při výběru je na místě, ať už se jedná o jakýkoliv produkt. Mějte hezký den a naslyšenou na rádiu B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Tvoje srdce bije v hausovém rytmu.

0: Rádio B. Od lidí pro lidi.
1: Posloucháš Sebestřed na Bčku a teď nás čeká synthpopová bandička z amerického Marylandu, která si říká Future Island. No a my si dáme jejich track Cave. Tak pojďme na to.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: 11 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Ústavní právník Ondřej Preuss z Univerzity Karlovy tvrdí, že prezident Petr Pavel má reálnou šanci uspět se svou kompetenční žalobou proti vládě vedené Andrejem Babišem. Tato žaloba se týká neúčasti prezidenta na červencovém summitu NATO v Turecku, což prezident považuje za neoprávněné rozhodnutí vlády. I kdyby ústavní soud rozhodl v Pavlovu prospěch, není zcela jasné, jak by bylo možné donutit Babišovu vládu, aby Pavla zahrnula do delegace. V horkém letním dni se obyvatelé Prahy často vydávají k vodě, přičemž mezi oblíbené cíle patří Podolí s rozlehlým plaveckým stadionem. Tento stadion, navržený architektem Františkem Podzemným, byl otevřen v polovině 60. let. Na místě bývalé cementárny už přes 6 dekád slouží jako místo odpočinku a sportu. Ředitel Národní centrály proti terorismu Břetislav Brejcha varuje, že rodiče jsou nejslabším článkem v boji proti násilí ve školách. Zvýšený počet nebezpečných situací řeší i případy spojené s extremismem a kyberkriminalitou. Například v Pardubicích došlo k žhářskému útoku a skupina mladistvých extremistů plánovala závažné zločiny. Hnutí Naše Česko, které založil jihočeský hejtman Martin Kuba, se rozhodlo postavit kandidátku i v Ostravě. Lídrem bude 61-letá Ivana Lucáková-Nesétová, aktuální krajská předsedkyně tohoto středopravicového hnutí. Toto rozhodnutí přichází v období rostoucího zájmu o místní politiku před komunálními volbami 2024. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Rádio Bčko. Bity tvého srdce. Rádio B.cz.

Rádio Béčko. Rádio Béčko. Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

0: Carson.
1: Hudební novinky na Rádiu B.
2: Tierra Whack přináší svým mixtape Whack Museum svěží závan originality a kreativity jako most mezi generacemi filadelfské punchline rap scény. Album, které vyšlo pod hlavičkou labelu, vyniká především její hravostí a vynalézavými slovními hříčkami. Whack tímto projektem potvrzuje svůj unikátní umělecký rukopis, který oslovuje jak skalní fanoušky, tak nové posluchače. A nyní si pustíme vaši oblíbenou hudbu.
3: Rádio B. Od lidí pro lidi.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz
1: Hudobné hity v rytmu tvého srdce.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Líbí se vám adrenalin fotbalu a chcete se v něm zapojit? Odpovězte na naše otázky k mistrovství světa ve fotbale a vyhrajte skvělé ceny. Máte čas do 24. června, takže neváhejte, fanděte a soutěžte. Martin Nečas si poprvé vysloužil ocenění Zlatá hokejka a svůj triumf věnoval svému nemocnému otci. Reprezentační útočník a hráč Colorada se stal novým vítězem po letech. V závěsu za ním skončil osminásobný šampion ankety David Pastrňák z Bostonu a Tomáš Hertl z Vegas obsadil třetí příčku. České fotbalové reprezentanty čeká rozhodující souboj proti domácímu Mexiku, které na mistrovství světa zatím nepoznalo hořkost porážky. V nadmořské výšce přes 2002 100 metrů nad mořem to bude výzva nejen z hlediska fyzičky, ale i psychiky. Diváci mohou utkání sledovat živě na ČT Sport Plus a držet našim borcům palce. Čeští hokejbalisté oslávili fantastické vítězství na domácím mistrovství světa v Ostravě, když Slovensko přemohli 3-2 po samostatných stříleních. Hrdinou se stal Jan Čejka ve třetí sérii a tak stále vedou tabulku skupiny A o 2 body před Kanadou. Další výzva je čeká proti Američanům ve středu od 17.30. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

0: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio.b.cz.
1: To nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na Rádiu B. Rádiu B.
2: Hoď se do klidu s Rádiem B.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V brněnském kabinetu Můz pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: Talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Je pravé poledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Prezident Petr Pavel se pokusil o smír s premiérem Andrejem Babišem prostřednictvím dvou dopisů, které Babiš ignoroval. Spor se týká rozhodnutí podat kompetenční žalobu kvůli summitu NATO. Ministr zahraničí Petr Mačinka označil tento krok jako konfrontační přístup, přestože prezident Pavel usiloval o spolupráci jako signál jednoty pro občany a spojence. Ondřej Prokop, šéf pražského hnutí ANO a kandidát na primátora, čelí otázkám ohledně svého majetku poté, co přiznal, že některé nemovitosti opomněl uvést v ročním přiznání. Prokop uvedl, že mezi majetkem jeho rodiny patří rodinný dům, 6 bytů a garáž, přičemž důvodem opomenutí byla jeho údajná zapomnětlivost. Tato situace vyvolala diskusi o transparentnosti a odpovědnosti politiků, kdy se veřejnosti otevírají otázky kolem etického chování veřejných činitelů. Přednedávnem se ve zvláštní situaci ocitl premiér Andrej Babiš společně s ministrem práce Alešem Juchelkou. Setkali se totiž s hledaným učitelem z Čelákovic, který byl krátce poté policií zatčen a obviněn z nebezpečného vyhrožování. Tato událost, odehrávající se před policejním pátráním, přidala další vrstvu k případu, který zaměstnává úřady i veřejnost. Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš označil chování prezidenta Petra Pavla za směšné, protože podal kompetenční žalobu kvůli summitu NATO v Turecku. Babiš tvrdí, že prezident Pavel dělá kampaň za své znovuzvolení. Celá situace poukazuje na napětí mezi vládou a prezidentským úřadem v roce 2024. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

0: pláče, když vidí se dva na háče. Víte, jak by se jmenovala past, kdyby to byli profíci? Ha? Propast, motherfuck.
1: Nech

0: to je B Paráda.
1: Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Jedna hodina odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Prezident Petr Pavel se pokusil o smír s premiérem Andrejem Babišem prostřednictvím dvou dopisů, které Babiš ignoroval. Spor se týká rozhodnutí podat kompetenční žalobu kvůli summitu NATO. Ministr zahraničí Petr Mačinka označil tento krok jako konfrontační přístup, přestože prezident Pavel usiloval o spolupráci jako signál jednoty pro občany a spojence. Ondřej Prokop, šéf pražského hnutí ANO a kandidát na primátora, čelí otázkám ohledně svého majetku poté, co přiznal, že některé nemovitosti opomněl uvést v ročním přiznání. Prokop uvedl, že mezi majetkem jeho rodiny patří rodinný dům, 6 bytů a garáž, přičemž důvodem opomenutí byla jeho údajná zapomnětlivost. Tato situace vyvolala diskusi o transparentnosti a odpovědnosti politiků, kdy se veřejnosti otevírají otázky kolem etického chování veřejných činitelů. Přednedávnem se ve zvláštní situaci ocitl premiér Andrej Babiš společně s ministrem práce Alešem Juchelkou. Setkali se totiž s hledaným učitelem z Čelákovic, který byl krátce poté policií zatčen a obviněn z nebezpečného vyhrožování. Tato událost, odehrávající se před policejním pátráním, přidala další vrstvu k případu, který zaměstnává úřady i veřejnost. Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš označil chování prezidenta Petra Pavla za směšné, protože podal kompetenční žalobu kvůli summitu NATO v Turecku. Babiš tvrdí, že prezident Pavel dělá kampaň za své znovu zvolení. Celá situace poukazuje na napětí mezi vládou a prezidentským úřadem v roce 2024. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě.

0: Radio B.
1: Capricorn 2.

Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Mistrovství světa má před sebou rozhodující chvilky, které určí, které týmy postoupí do playoff a které se budou balit domů. Český tým se ocitá na tenkém ledě a k postupu by potřeboval porazit domácí Mexičany, což je vzhledem k formě hráčů pod vedením Miroslava Koubka mimořádně náročná mise. I kdyby nakonec utkání skončilo remízou, Češi by stále mohli postoupit, ale to by potřebovali hodně štěstí a pár zázraků. Na neveřejném útoku v květnu 2024 během zápasu Slávia proti Sparta byli dva fanoušci obviněni z výtržnictví. Jeden navíc hrozil hostujícímu brankáři, což by mohlo skončit až dvouletým trestem. Bohužel stovka dalších dostala jen napomenutí, ale hromadný exces byl ještě zábavnější než seriál. Ladislav Krejčí, kapitán českého týmu, je optimistický ohledně posledního zápasu ve skupině na mistrovství světa, kde mají šanci porazit Mexiko. Zápas začíná ve 3 hodiny ráno a diváci mohou sledovat přenos na ČT Sport a ČT Sport Plus. Mexiko je silným soupeřem, ale Krejčí věří, že tým zvládne tento důležitý střet. Olympiáda dětí a mládeže se přehoupla do 3. dne, kdy mladí sportovci zejpolí ve svých disciplínách. Sledujte jejich výkony na ČT Sport a ČT Sport Plus, kde můžete být svědky báječných momentů, jako jsou pády, výhry a sem tam i krokodýlí slzy radosti. Tato událost je skvělou příležitostí vidět v akci budoucí olympioniky ve věku kolem 10 až 15 let. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V brněnském kabinetu Mus pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: To nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na rádiu.

0: Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Vláda má do konce června rozhodnout o bezúplatném převodu letiště Karlovy Vary z majetku Karlovarského kraje na stát. Ministr obrany Jaromír Zuna z SPD uvedl, že pracovní skupina již začala připravovat podmínky převodu. Tento krok by mohl mít důležitý vliv na rozvoj regionální infrastruktury a posílení ekonomiky. Prezident Petr Pavel se pokusil o smír s premiérem Andrejem Babišem prostřednictvím dvou dopisů, které Babiš ignoroval. Spor se týká rozhodnutí podat kompetenční žalobu kvůli summitu NATO. Ministr zahraničí Petr Maciňka označil tento krok jako konfrontační přístup, přestože prezident Pavel usiloval o spolupráci jako signál jednoty pro občany a spojence. Ondřej Prokop, šéf pražského hnutí ANO a kandidát na primátora, čelí otázkám ohledně svého majetku poté, co přiznal, že některé nemovitosti opomněl uvést v ročním přiznání. Prokop uvedl, že mezi majetkem jeho rodiny patří rodinný dům, 6 bytů a garáž, přičemž důvodem opomenutí byla jeho údajná zapomnětlivost. Tato situace vyvolala diskusi o transparentnosti a odpovědnosti politiků, kdy se veřejnosti otevírají otázky kolem etického chování veřejných činitelů. Přednedávnem se ve zvláštní situaci ocitl premiér Andrej Babiš společně s ministrem práce Alešem Juchelkou. Setkali se totiž s hledaným učitelem z Čelákovic, který byl krátce poté policií zatčen a obviněn z nebezpečného vyhrožování. Tato událost, odehrávající se před policejním pátráním, přidala další vrstvu k případu, který zaměstnává úřady i veřejnost. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Pořádně nalomenej beat. To na Bčku.

0: on.
1: Rádio Béčko. Bity tvého srdce. Rádio B.cz.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Mistrovství světa má před sebou rozhodující chvilky, které určí, které týmy postoupí do play-off a které se budou balit domů. Český tým se ocitá na tenkém ledě a k postupu by potřeboval porazit domácí Mexičany, což je vzhledem k formě hráčů pod vedením Miroslava Koubka mimořádně náročná mise. I kdyby nakonec utkání skončilo remízou, Češi by stále mohli postoupit, ale to by potřebovali hodně štěstí a pár zázraků. Na neveřejném útoku v květnu 2024 během zápasu Slavia proti Sparta byli dva fanoušci obviněni z výtržnictví. Jeden navíc hrozil hostujícímu brankáři, což by mohlo skončit až dvouletým trestem. Bohužel stovka dalších dostala jen napomenutí, ale hromadný exces byl ještě zábavnější než seriál. Ladislav Krejčí, kapitán českého týmu, je optimistický ohledně posledního zápasu ve skupině na mistrovství světa, kde mají šanci porazit Mexiko. Zápas začíná ve 3 hodiny ráno a diváci mohou sledovat přenos na ČT Sport a ČT Sport Plus. Mexiko je silným soupeřem, ale Krejčí věří, že tým zvládne tento důležitý střet. Olympiáda dětí a mládeže se přehoupla do 3. dne, kdy mladí sportovci zejpolí ve svých disciplínách. Sledujte jejich výkony na ČT Sport a ČT Sport Plus, kde můžete být svědky báječných momentů, jako jsou pády, výhry a sem tam i krokodýlí slzy radosti. Tato událost je skvělou příležitostí vidět v akci budoucí olympioniky ve věku kolem 10 až 15 let. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
0: Radio B.
4: She looks like a, she looks like a, she looks like a, she looks

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Vážení posluchači, dnes se podíváme na svět automobilismu. Ruští motoristé čelí rostoucím cenám pohonných hmot a reagují nasazením pochybných palivových tablet, které údajně snižují spotřebu. Přestože tyto tabletky slibují úsporu paliva, odborníci upozorňují na jejich nejasný účinek. Opatrnost při výběru je na místě, ať už se jedná o jakýkoliv produkt. Mějte hezký den a naslyšenou na rádiu B. A teď zpátky k zajímavému.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Vláda má do konce června rozhodnout o bezúplatném převodu letiště Karlovy Vary z majetku Karlovarského kraje na stát. Ministr obrany Jaromír Zuna z SPD uvedl, že pracovní skupina již začala připravovat podmínky převodu. Tento krok by mohl mít důležitý vliv na rozvoj regionální infrastruktury a posílení ekonomiky. Prezident Petr Pavel se pokusil o smír s premiérem Andrejem Babišem prostřednictvím dvou dopisů, které Babiš ignoroval. Spor se týká rozhodnutí podat kompetenční žalobu kvůli summitu NATO. Ministr zahraničí Petr Maciňka označil tento krok jako konfrontační přístup, přestože prezident Pavel usiloval o spolupráci jako signál jednoty pro občany a spojence. Ondřej Prokop, šéf pražského hnutí ANO a kandidát na primátora, čelí otázkám ohledně svého majetku poté, co přiznal, že některé nemovitosti opomněl uvést v ročním přiznání. Prokop uvedl, že mezi majetkem jeho rodiny patří rodinný dům, 6 bytů a garáž, přičemž důvodem opomenutí byla jeho údajná zapomnětlivost. Tato situace vyvolala diskusi o transparentnosti a odpovědnosti politiků, kdy se veřejnosti otevírají otázky kolem etického chování veřejných činitelů. Přednedávnem se ve zvláštní situaci ocitl premiér Andrej Babiš společně s ministrem práce Alešem Juchelkou. Setkali se totiž s hledaným učitelem z Čelákovic, který byl krátce poté policií zatčen a obviněn z nebezpečného vyhrožování. Tato událost, odehrávající se před policejním pátráním, přidala další vrstvu k případu, který zaměstnává úřady i veřejnost. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Tierra Whack přináší svým mixtape Whack Museum svěží závan originality a kreativity jako most mezi generacemi filadelfské punchline rap scény. Album, které vyšlo pod hlavičkou labelu, vyniká především její hravostí a vynalézavými slovními hříčkami. Whack tímto projektem potvrzuje svůj unikátní umělecký rukopis, který oslovuje jak skalní fanoušky, tak nové posluchače. A nyní si pustíme vaši oblíbenou hudbu.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Mistrovství světa má před sebou rozhodující chvilky, které určí, které týmy postoupí do play-off a které se budou balit domů. Český tým se ocitá na tenkém ledě a k postupu by potřeboval porazit domácí Mexičany, což je vzhledem k formě hráčů pod vedením Miroslava Koubka mimořádně náročná mise. I kdyby nakonec utkání skončilo remízou, Češi by stále mohli postoupit, ale to by potřebovali hodně štěstí a pár zázraků. Na neveřejném útoku v květnu 2024 během zápasu Slavia proti Sparta byli dva fanoušci obviněni z výtržnictví. Jeden navíc hrozil hostujícímu brankáři, což by mohlo skončit až dvouletým trestem. Bohužel stovka dalších dostala jen napomenutí, ale hromadný exces byl ještě zábavnější než seriál. Ladislav Krejčí, kapitán českého týmu, je optimistický ohledně posledního zápasu ve skupině na mistrovství světa, kde mají šanci porazit Mexiko. Zápas začíná ve 3 hodiny ráno a diváci mohou sledovat přenos na ČT Sport a ČT Sport Plus. Mexiko je silným soupeřem, ale Krejčí věří, že tým zvládne tento důležitý střet. Olympiáda dětí a mládeže se přehoupla do 3. dne, kdy mladí sportovci zejpolí ve svých disciplínách. Sledujte jejich výkony na ČT Sport a ČT Sport Plus, kde můžete být svědky báječných momentů, jako jsou pády, výhry a sem tam i krokodýlí slzy radosti. Tato událost je skvělou příležitostí vidět v akci budoucí olympioniky ve věku kolem 10 až 15 let. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

0: 80 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 15 190 korunách.
1: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
2: Pohodička z reggae na Bčko.

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Vláda má do konce června rozhodnout o bezúplatném převodu letiště Karlovy Vary z majetku Karlovarského kraje na stát. Ministr obrany Jaromír Zuna z SPD uvedl, že pracovní skupina již začala připravovat podmínky převodu. Tento krok by mohl mít důležitý vliv na rozvoj regionální infrastruktury a posílení ekonomiky. Prezident Petr Pavel se pokusil o smír s premiérem Andrejem Babišem prostřednictvím 2 dopisů, které Babiš ignoroval. Spor se týká rozhodnutí podat kompetenční žalobu kvůli summitu NATO. Ministr zahraničí Petr Maciňka označil tento krok jako konfrontační přístup, přestože prezident Pavel usiloval o spolupráci jako signál jednoty pro občany a spojence. Ondřej Prokop, šéf pražského hnutí ANO a kandidát na primátora, čelí otázkám ohledně svého majetku poté, co přiznal, že některé nemovitosti opomněl uvést v ročním přiznání. Prokop uvedl, že mezi majetkem jeho rodiny patří rodinný dům, 6 bytů a garáž, přičemž důvodem opomenutí byla jeho údajná zapomnětlivost. Tato situace vyvolala diskusi o transparentnosti a odpovědnosti politiků, kdy se veřejnosti otevírají otázky kolem etického chování veřejných činitelů. Přednedávnem se ve zvláštní situaci ocitl premiér Andrej Babiš společně s ministrem práce Alešem Juchelkou. Setkali se totiž s hledaným učitelem z Čelákovic, který byl krátce poté policií zatčen a obviněn z nebezpečného vyhrožování. Tato událost, odehrávající se před policejním pátráním, přidala další vrstvu k případu, který zaměstnává úřady i veřejnost. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

talkshow, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi.

0: Filmové novinky
1: na Rádiu B.
2: Craig Gillespie, známý pro své filmy jako Lars a pravá holka a Já, Tonya, přináší nový pohled na superhrdinskou kinematografii s filmem Supergirl. Jeho vášeň pro postavy na okraji společnosti činí z tohoto projektu fascinující příběh. V rozhovoru se svěřuje, že by rád znovu spolupracoval s herečkou Millie Alcock, zatímco jeho budoucnost v režii DC filmů zůstává nejistá. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Hitparáda Rádia B, to je B-paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Mistrovství světa má před sebou rozhodující chvilky, které určí, které týmy postoupí do play-off a které se budou balit domů. Český tým se ocitá na tenkém ledě a k postupu by potřeboval porazit domácí Mexičany, což je vzhledem k formě hráčů pod vedením Miroslava Koubka mimořádně náročná mise. I kdyby nakonec utkání skončilo remízou, Češi by stále mohli postoupit, ale to by potřebovali hodně štěstí a pár zázraků. Na neveřejném útoku v květnu 2024 během zápasu Slávia proti Sparta byli dva fanoušci obviněni z výtržnictví. Jeden navíc hrozil hostujícímu brankáři, což by mohlo skončit až dvouletým trestem. Bohužel stovka dalších dostala jen napomenutí, ale hromadný exces byl ještě zábavnější než seriál. Ladislav Krejčí, kapitán českého týmu, je optimistický ohledně posledního zápasu ve skupině na mistrovství světa, kde mají šanci porazit Mexiko. Zápas začíná ve 3 hodiny ráno a diváci mohou sledovat přenos na ČT Sport a ČT Sport Plus. Mexiko je silným soupeřem, ale Krejčí věří, že tým zvládne tento důležitý střet. Olympiáda dětí a mládeže se přehoupla do 3. dne, kdy mladí sportovci zejpolí ve svých disciplínách. Sledujte jejich výkony na ČT Sport a ČT Sport Plus, kde můžete být svědky báječných momentů, jako jsou pády, výhry a sem tam i krokodýlí slzy radosti. Tato událost je skvělou příležitostí vidět v akci budoucí olympioniky ve věku kolem 10 až 15 let. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

posloucháš Zlomený beaty na Béčku.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi.

0: Je 5 hodin na Rádiu B.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší Rádio B.
3: V brněnském kabinetu Můz pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
4: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

Rádio Bčko. Bčko. Bčko. Bčko. Bčko. Bčko. Bčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Mistrovství světa má před sebou rozhodující chvilky, které určí, které týmy postoupí do play-off a které se budou balit domů. Český tým se ocitá na tenkém ledě a k postupu by potřeboval porazit domácí Mexičany, což je vzhledem k formě hráčů pod vedením Miroslava Koubka mimořádně náročná mise. I kdyby nakonec utkání skončilo remízou, Češi by stále mohli postoupit, ale to by potřebovali hodně štěstí a pár zázraků. Na neveřejném útoku v květnu 2024 během zápasu Slávia proti Sparta byli dva fanoušci obviněni z výtržnictví. Jeden navíc hrozil hostujícímu brankáři, což by mohlo skončit až dvouletým trestem. Bohužel stovka dalších dostala jen napomenutí, ale hromadný exces byl ještě zábavnější než seriál. Ladislav Krejčí, kapitán českého týmu, je optimistický ohledně posledního zápasu ve skupině na mistrovství světa, kde mají šanci porazit Mexiko. Zápas začíná ve 3 hodiny ráno a diváci mohou sledovat přenos na ČT Sport a ČT Sport Plus. Mexiko je silným soupeřem, ale Krejčí věří, že tým zvládne tento důležitý střet. Olympiáda dětí a mládeže se přehoupla do 3. dne, kdy mladí sportovci zejpolí ve svých disciplínách. Sledujte jejich výkony na ČT Sport a ČT Sport Plus, kde můžete být svědky báječných momentů, jako jsou pády, výhry a sem tam i krokodýlí slzy radosti. Tato událost je skvělou příležitostí vidět v akci budoucí olympioniky ve věku kolem 10 až 15 let. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

Rádio Béčko. Rádio Béčko. Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

Tož dobrý večer, přátelé, soudruzi, kamarádi táborových ohňů, posloucháte Rádio B z Roudnice nad Labem a hodinovej pořad plný metalu horká kaše. Od mikráku se hlásí Mirek Fibiger. Dneska jsem začal, myslím, hodně z ostra, hnedka z kraje, to pro vás musel být hodně asi náročný poslech. Takhle drsný metal asi hnedka z kraje jste nečekali. Hehehe. Pustil jsem tu hrůzu, aby bylo znát ten kontrast mezi dobrou hudbou a velmi špatnou hudbou. Malý vtípek nezaškodí, že? Takže zpátky do metalových vod. Kapela Mortal Sin, tu už jsem myslím někdy tady pouštěl, nicméně je potřeba se k ní vrátit, protože se znovu zaplať pámu dali dohromady. Teď vyráží na turné po své rodné Austrálii, pak se na léto přesunou do Evropy a myslím, že hrají u nás na Brutal Assault, což je skvělá věc. Čili jejich debutová deska Mayhemic Destruction a song Blood Dead Hatred z roku 1987. Skippy, Skippy je náš kamarád, holký, kluci, každý má Mortal Sin rád.

Tak dobrnkali Mortal Sin, za mikrofonem Mel Gibson, myslím. Pipo nosil Skippy samozřejmě. Pro metalisty mladýho vzrůstu vadím, že Skippy byl takový klokán z televizního seriálu. Dál tu mám kapelku z těch raných thrash metalů, Nuclear Assault. V roce 1986 natočili debut Game Over. Kapela dones hraje a už to párkrát tuším byla na festivalech. Dominantní je dost úřvaný zpěv, kvůli kterému to nikdy nevydržím posouvat příliš dlouho, protože to mě po půl hodince začne trošku srát, ale je to kvalitní nasraný metal, takže za mě super. Nuclear Assault se chystá na Assault. Go!

Dim, nukleární asaul teďkon doskákali. A na mě dneska z ničeho nic vykoukla, pro mě úplně neznámá kapela Evil, o který fakt v tuhle chvíli bohužel nic nevím, určitě mi to napíšete do komentů někam. Skladba se jmenuje Uvnitř hrobu, je z roku 2009. A zjistil jsem prostě, že se mi to zvukově i hráčsky dost líbí. Tak bacha vole, pouštím to jo, teď.

Hopsa, hejsa, dobrandejsa. To byly Evil, pro mě úplně neznámá kapela. Mrknu se s váma teď na dvě dema velkých kapel. Úplně první snímky našli do studia a natočili svoje první slavné desky. První demo snímek a skladba Alone in the Dark od Testament před vydáním té desky slavný Legacy z roku 87. Zpívá tam ještě tenkrát hlas Exodusu Steve Zetrozouza. Raritka. Go.

Tak to byly testy a la testamenti. A teď pustím demáč velkých Megadeth před vydáním debutu Killing Is My Business. Je to skladba Love It To Death. Příjemný poslech.

Au, tak to byl sám Mustang, ty bogo. Velký Metallica fanoušek, pan Mustaine, na demo Megadeth z roku 1985. A protože největší česká thrash metalová hvězda naší republiky, kapela Exorcisfobia, vydává novou desku a vylezl už první single, tak je samozřejmostí, že ho pouštím. Skladba Neurosis Unbound, tak se všichni userte, je tady Exorcisfobia. Jestli ji najdu, už ji mám.

Takže to byly Exorcisphobia, jejich nový single. Myslím, že slyšíte, že se opět vrátili ke svým milovaným Vojvod, a to nejenom hudebním zaměřením, ale i obalem desky, co jsem tak viděl, a údajně, ne údajně, ale opravdu jim to kreslil některý přímo z muzikantů Vojvodu. Spolupráce navázali po jejím koncertu v pražském klubu Cross, kde společně hráli a tam už se na této spolupráci domluvili. Takže to bude taková zaplať pámu česká vojvodňácká deska, zaplať pámu za to. Vydali taky novou desku Američani, Metal Church, nová deska. Největší perlou ohledně této nové desky je, že na ní hraje na baskytaru David Ellefson, vyhozivší se z kapely Megadeth, hraje, kde se dá, v každý kapele druhý, aby zapomněl na Megadeth. Dokonce nedávno jsem poslouchal jeho rozhovor pro nějaký americký rádio, kde se optali na jeho názor na novou desku Megadeth. No, asi nejkratšíma slovama to zhodnotil, že to je jako dobrá nová deska solová Davida Ellefsona, ale že to v podstatě neposlouchá a tak dále. Takže dáme si ty nový Metal Church. Metal Church Brainwash Game.

Tak, to byly český trahýr, výborně, výborně. Jsem opravdu zvědavej, kam se s tímhle druhem muziky chtějí drápat. Nicméně jim držím palce. Dalšího na paškál tu máme pro změnu Masters Hammer a jejich nový single. Jejich nový single Karneval, jejich nový videoklip k tomu mají a jedou a jedou a jedou. A je to opravdu něco mezi black metalem a diskem, je to velmi, velmi zvláštní, posuďte sami.

No, já jsem teda radši, když Franta se věnuje tomu black metalu, který prostě umí nejvíc a nejlíp na světě. Tohle nepřenechám Fajnšmek Krum a že jich je spousta. Nová deska Sodom vyšla, nový single Silence is Consent, bla bla bla. Oproti Destruction, který prostě jedou ve čtyřech a je to prostě pecka, ty Sodom se vracejí úplně někde k první desce, kdy to ještě nebylo úplně fajn a jedou podle toho vzoru. Těžko říct, nicméně nový single Silence to koncert pouštím.

0: Tak to byli Sodom se svým novým singlem Silence in No Consent. Vlastně to byl slušný nářez a jako asi je to v pohodě. Teď se vrátím ke klasiku Motorhead v období její desky Bastard, asi z roku 93, tuším. Skladba Lost in the Ozone, kterou jsem s jednou kapelkou hrál za Škopkama, a takže jsem bytostně cítil, jak je to silná věc prostě. Tenhle song pustě mám živák z roku 93 ze Švédska. Motorhead, Lost in the Ozone.
1: This one is a nice love song. I said it's not love song, it's not very fucking abandoned. So I've got a kind of bastard. There are lots of different kinds of bastard. You probably meet them in your life, you'll know every one of them.

Tak to byl film pro pamětníky, kapela Motorhead. A na závěr, asi to tak přesně vyjde, si dáme úplně novou desku, úplně novou písničku geniální kapely z 80. let Crimson Glory. Nová deska po, já nevím, asi minimálně 20 letech, velký návrat, koncerty naplánovaný, tuším, že i Evropa. A tím já se s váma rozloučím. Za dva týdny se těším moc na rádiu B, na rádiu B. Mirek Fibiger, pouši zabořenej v horký kaši. Mějte se krásně. Dobrou noc.

Jo, krásný dobrý den, krásné dobré ráno, je nám dáno a vy posloucháte Radio B. U Majku se hlásí bílý muž s černým srdcem. Zdá se, že tady MC Marky a jeho pořad Black Eye Top. No jasně, vzal jsem zase pěkný hrnec a nakopal jsem to tou správnou muzikou. Funky, soul, jazz, rock and roll, budeme se rapovat, budeme se stepovat. Ha, ale hlavně, to bude vejlet do posledních 100 let taneční muziky. No tak pojďme na to!

Obrana. Pravidelně jednou za 14 dní a pak v pravidelných opakování. Přesně tak. 120 minut té nejlepší černé muziky. Tak co? Are you ready? Já teda rozhodně jo.

Solbrana. Udělejte si pěkný místečko, ať jste kdekoliv, ať jste na dovolený nebo doma. Bude to soda. A vám slibuju, jakože jsem bílý muž s černým srdcem. Tak jo, miluju tohle rádiu, miluju celý svět, protože jsem funky man. The Funk Soul Brada. The Funk Soul Brada. No a co potom bude první? V duši vír přichází otázka a pan Shakespeare. To be or not to be, tak já říkám, já teda rozhodně jo. Beat, beat, beat, beat, beat. Přichází Maceo Parker a jeho slavný band. To be or not to be. No tak jo, pěkně volme doprava, protože dobrá muzika se pouští vždy pěkně nahlas. Tak pojďme na tu lidičky, čau.

jasně, pořádný funky nářez a pěkně ze začátku, být či nebýt, nebo pít či nebýt, no tak to je teda dobrá otázka. Hele, volala mi tady Karla, volala mi tady Lina, či je tohle vina, že přichází týpek a zazní boogie woogie Mr. Brina, tak tenhle týpek, dámy a pánové, ten to umí, posílá vám do uší Wild West Boogie, to znamená, že přicházíme do 30. let, přesně takový je náš pořád Black Eyed Top.

vám, wow, posloucháte tu nejdivočejší show na celém světě, posloucháte Radio B a od Majku se hlásí bílý muž s černým srdcem MC Marky. Tak jestli tohleto bylo boogie woogie, přichází Mr. Rock'n'Roll, Big Sandy, The Juice, třetí věc našeho programu Black Eyed Top, takže to posíláme na plný pecky.

No jasně, rock and roll, to je na naší stanice Starlight, to je tradice, posílám vám další pecky do vaší palice. No, co pak to přijde za styl, dopak to ví, no jasně, vždy pátá skladba, přichází Mr. Hip Hop a Sim Pro, dobrý týpek, který si říkal Ali D, hit him in the head, přímo do hlavy, oho, posíláme salvy, dobrý beaty, co mi na to?

Mr. Rap, oh, já říkám hej, forever, hip hop, hooray, ale jdi v horkém dni tělem hni, no jasně, jedeme dál. Měli jsme tady funky, měli jsme tady boogie woogie, měli jsme tady rock and roll a teďko rapovou muziku. Pokračujeme dál v tomhletom skvělém mixu a já tady zamíchám zase něco pro jazzmeny, i když tom trošičku beatu 90. let stále zůstávám. Co vy na to? Mně se to líbí, stále si to dávám. Tak jedeme dál.

No tak co lidi, co tomu říkáte? Tohle to byla výborná nu jazzová záležitost. Delvon Lamar, Between the Mayo and the Mustard. Venku je pěkný vedro, no jasně, protože tady máme léto. Nafoukneme lehátka, čluny a lodě. Vyrazíme k vodě, protože žijeme ve skvělý době. Dáme tady nějakou 90-kovou záležitost. Co vy na to? To něco ve stylu trošičku dance music. Always there. Posloucháte Black Ein Top a stále jsme tu s vámi. Radio B a já se jmenuji MC Marky. Wow. Dance like you. Mám to rád. Tak rád jsem byl mladý.

Ale zder, ale zder, tak trochu hecu, odali jsme se trochu dancu. Hej, volala mi tady jedna slečna z Lince. Hej Marky, proč nehraješ pana Prince? No tak jo, řekla mi, že on je funku Grove. Dáme si tu pecku s názvem Get Off. No jasně, že mám rád tuhle tu pecku. A něco vám povím, jestli jste v normálu nenormální, tak jste tady správně. Jdeme na to, pane Princi.

Get up, get up, get up, pane princi, no díky moc, chlape, doufám, že vás tohleta muzika baví, fajn topfu, servíruju chlebíček, pošmákne si George i taky český pepíček, vrn si míchám, zvůně kýchám, dámy a pánové, stále v 90. letech, stále pokračujeme dál a slibuju, že už to zase pošoupneme o dekádu dál, co vy na to, stále to posloucháte, stále nemáte dost, no to rozhodně ne, protože teprve máme za sebou prvních 30 minut našeho skvělýho pořadu. Jsem tady pro vás a vy pro mě. Prostě jsme dokonalí. Yo!

Pa. Stále jsem tady s váma, dámy a pánové, a zdá se, že jsme se dostali do 80. let. Posloucháte broadcast pana MC Omary, hranatý káry, barevný hadry, dále stále jedeme. Ve funku si budeme tančit dál. Co vy na to? Bustin Loose a Jack Brown. Dobrá záležitost. Ostrá věc pro vaše uši. Stále jsem tu s vámi. Pojďte tančit. Yeah.

tak co vy na to, lidičky? Člověče, 7minutová záležitost a něco mezi náma, tak tohle nejsou kabáti, ztracení či klus, ale Bustin Luz, v rytmu se vlníme, na práci prdíme, basy v rytmu trdíme a jedeme dál, have fun, další pán a jeho klan a jeho kapela Fun Lab, have fun, doufám, že vy jste taky trošičku fun, teď už jedeme fakt v 70, takže ha, vyčešte si pořádný afra na hlavě, ha, vytáhněte nějakého pořádného starého bujka a vyrazte do ulic Manhattanu, ha, nebo do ulic vesnice, sice to úplně jedno, ale ta muzika je prostě super a stále šlapé. Radio B.

bude s náma rád a bude tu s náma kamarád. Say wo-ho-ho, say wo-ho-ho, say wo-ho-ho. No jasně, posloucháte stále Black Eintopf, vysíláme z Roudnice nad Labem, poslouchá nás celý svět a právě o to jde. Razíme si teďkon ten svůj čas 70. let a přichází Bill Summers, takže ještě jedna poctivá 70-ková pecka. A frana hlavy a pořádný kalhoty do zvonu. Jedeme stále dál a doufám, že vaše přijímače jedou na 100%, protože jinak to nejde. Ahoj.

No jasně, máme tady 52. minutu našeho programu Black Eyed Peas a jedeme stále dál, protože náš program je plný sladkostí, no třeba Toffee ze soundtracku Coffee. No jasně, hraju zadáčo a nech si kámo Paragon, nahustím ti do uší single s názvem Aragon. Pošoupnu to dál, jen trochu milý hochu, postavím James Brownovi soku. A něco ti povím, je to můj vzor, prýma tvor. Ha, jedeme dál, tak tohle to je skvělá věc. A jedeme teda dál. Rozjíždíme druhou polovinu a už se trošičku odstaneme v 60. letech. No jo, hrajeme stále skvělou hudbu, tleskáme na druhou, nezapomeňte. Já jsem MC Marky, ten co má rád pivopárky. Pokračujeme dál a dále dál, páně, dámy a pány. A jsou tady pomalu ještě 60. léta, ty má vůbec nejradši. The Coffee, Aragon.

No, jak jsem slíbil, jsou tady 60. léta, Eragon, Roy, Ayers a my pokračujeme dál, 60. To byla neskutečná doba, kde se míchalo absolutně všechno. Bílá, černá muzika, funky, soul, Motown, prostě skvělá věc. A my si dáme takovou věc, Son of Preacher Man, takže tak trošičku i gospelíčku, co mi na to? Tahle ta věc se snad nikdy neohraje, Radio B.

No tak co, byl to soul s dávkou trošičku gospel music. Tahle ta hudba má správný styl Raid. Další pán na holení přichází Clarence Raid. Tahle hudba, ta je prostě boží. Tleskám, tančím, snad mě to nesloží. No jasně, protože je pěkný vedro, piju dobrou Coca-Colu a žvejkám Pedro. A budu ještě žvejkat dál. A šedesátky, prýma hrátky na Radio B.

Zdá se, že to tady pěkně jede. Ve studiu je totiž Raut. Pozval jsem si dalšího kamaráda, Jackieho Wilsona, a ten nám bude zpívat No Time Out. A že jsem blázen, šaše clown. Jedu ve stylu Motown a doufám, že i vy. Say it loud, I'm black and proud. To znamená, že se trošičku postouhneme dál. Blíž 50. letům, Jackie, come on, man.

No jasně, takže tohle byla notná dávka Mountain Music a tak trošičku Ryan Blue. A já vám něco povím, tahle hudba stále sklízí ovace a já serviruju prýma ovoce. Je to červený, z šlupku to má zelenou a říkám jo, protože mi je přines sám Watermelon Man. No tak jo, do pak si dá, pokračujeme dál. Watermelon Man na Radio B.

No tak do tyhle ty skvělý pohody v letním mě hrál Les McCann a jeho Watermelon Man. A říkala mi Evina, že prej na mě myslí Pepina. Josephine, bezva holka, co milovala bolka lolka, tak je rock and roll, občas nějaký alkohol. A proč ne, dítě léto, dáme si nějaký pivko, ale pozor, jak je s mírou. A jdeme dál, Mr. Rock and Roll v podání super kočky, nepadají vločky. Jedeme dál, Super Cat v coveru od Fats Domino, My Girl Josephine, styl 50. let. Jsem tu s váma a moc rád.

Josephine, Josephine, Josephine. Oh, mám tě vážně rád. Holka, ty jsi nebezpečná. Moje láska hudbě bude věčná. Co, tančím jako šílenec? Chceš mě oddělat? Co pro tebe můžu, holka, udělat? What can I do? Stále jedeme v 90. letech. Pardon, 50. Přichází Mike Sanchez.

0: co pro tebe, že můžu vůbec udělat, holka? Já říkám, hele a you, tohle to byl rock and roll nebo rhythm blues, říkal jsem prý devadesátky, ale jo, bylo to totiž retro, posloucháš to, moje sestro Petro, doufám, že se ti to líbí, teď si přidáme trochu swingu, přichází totiž dáma Dana Gillespie, oh, Lotta, what are you got, swing time, z jeho alba Blues It Up. A je tady 15. minuta druhé poloviny našeho pořadu Black Eyed Top a já jsem MC Marky.
1: Na

pomalu, ale jistě se z rock and roll dostáváme do swingu a přesně tohle to na tom programu miluju, že si každý vybere svůj, protože tam zní Count Basie a Busta Rhymes 5, 10, 15 times. Jdeme dále, to je přesně název další pecky, 5, 10, 15 times. Dámy a pánové, převlíkněte si a vemte si pořádný boty, kravaty, dejte si klobouky a pojďte do taneční klubu. My totiž jdeme swingovat, to znamená co? 30. léta jako blázen. Už jste převlíklí? Já teda jo a jdeme na to.

No tak co, ještě toho stále nemáte dost? Dneska je to hodně jazzový, hodně swingový a hodně rock'n'rollový, ale ještě jednou nohou zůstáváme v jazz music, ale přidáme si trochu modernějšího beatu. Co vy na to? Já mám tady pro vás takovou sprchu, a to přímo dubnovou. Duben, duben, ať se zní buben. Mám rád Electro Swing na Radio B a máme tady poslední 30 minut našeho programu. DJ nám přidá trochu beatu a pošleme to dál. Doufám, že jste tady s námi, protože já jsem tady pro vás vždycky.

0: jack your back.
1: Wow, hey, how do you feel, když ti rapujou hooligans a s nima Be Real ze Cypress Hill? Put your hands up, put your hands up. Je to tak, dámy a pánové, posunuli jsme se opět do 90. let a přichází další partička. Typical American The Goats. Přesně tyhle ty 90. let a tyhle ty kapely cíly svoje. I'm not

No tak jo, a máme tady přibližně 20 minut ještě našeho programu. A rapový bozy, co říkali si kozy, no jasně, The Goats, Romeo a Julio, pošlu ti do uší The Coolio, přesně tady toho skvělého rapera, bohužel už není mezi námi a trošičku si to řízneme zase funky music, stále jsme v 90. letech, Mr. Coolio, a tohle to je Black, Black, Black, I'm Top, Hit Me.

Oh yeah, do celého světa, hudba Geta, hodí se nám do horkého léta. Tančíme netřípem, vysíláme potřípem, 24/7, celá naše banda, ať je stranda. Mám rád vtípky, ne tupý týpky, jsem Joker Kašpárek a já vám říkám nazdárek, dost bylo rapový muziky, posujeme to dál, co vy na to dámy a pánové, trošičku přidáme BPM. Trošičku se napijem a vyzveme naše hlavičky tanci. Aha, v mým ranci je toho dost. A ještě bude 20 minut. Tak pojďte a nelelkujte. Pojďte tančit.

ty. Tak co, paříme, paříme, stále vrn si vaříme. Na třech hořácích v programu MC Omari, Single Kari, Cars. Vystřelí tě přímo na Mars, přesně tak. Tak přichází skupina, která na těch třech vařičích něco umí. Oh, když basy duní, takže si to dáme, protože už tady máme jen 13 minut. Oh, takže to ještě pěkně vosolte sousedům a dejte to na max.

Dál je tady poslední 10minutovka, ale ještě máme stále čas, takže si přidáme o trošičku opět jazzový náladičky. Oho, zásadičky. Pojďme na to, dámy a pánové. This is the Black Eintopf, special music broadcast.

takže trošičku Latino a Rio, introducing the soul trio, takže jsme to tady pěkně roztancovali, máme tady ještě posledních 6 minut, takže si to dáme ještě dál, doufám, že vás to baví, takže trošičku opět jazzu více nebo méně, nechám to na vás.

No jasně, výborná záležitost. Ti, co poslouchají náš program, jsou stále mladí, ale už se nám to ale pomalu jistě krátí. Chtěl jsem moc poděkovat všem, kteří to se mnou vydrželi. Projeli jsme to naprosto od nuly do 100, od 100 do nuly. Takový je přesně náš program Black Eye Top na Rádiu B. Od majku se hlásí šílený muž. Ale už, bílý muž s černým srdcem MC Marky. Díky moc a za 14 dní nashledanou, nebo nás poslouchejte v pravidelných opakování. Poslouchejte nás, posílejte nám lajky, taky mi pište, jak se nám to líbí, třeba co byste chtěli slyšet. Buďte funky, buďte jazz, buďte rock and roll, anebo prostě rapujte. Pěkně si to užijte, máme tady léto a to je prostě bomba. Takže krásný večer, krásné ráno nebo krásný den, je to jako sen. Ahoj, příště za 14 dní. Díky, ahoj.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Radio B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: 11 hodin na Rádiu B.
1: Rádio Bčko. Bity tvého srdce. Rádio B.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

got shall get. Them that's not shall lose.

odpočíváš s Rádiem B.